si veselou pičku materinu. Poměr truť, poměrý. Mix Silo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.